Energy Request. Poradčej dobývate si pesen na 385-895. Energy Request. Ty zbieraš, kam nezapočne.